chtěl bych ti napsat píseň, ale nevím jak. V hlavě mám prázdno, a co je v srdci, tak to říct nedovolím.

0: dnešnej relácii som si zobral za takú metu povzbudiť aj vás, poslucháči Rádia 7 a poslucháčky Rádia 7, ktorí tvoríte. Možno si kladiete otázky, či to má zmysel, či to má význam, prečo by som to mal robiť, kde zobrať inšpiráciu. Verím v to, že aj dnešné odpovede mojich hostí a oni sami spolu s ich piesňami, ktoré dnes pre vás hráme, môžu byť pre vás touto inšpiráciou alebo takým zápalom, povzbudením do toho tvoriť, robiť na Božiu chválu a slávu. Stretli ste sa už niekedy s tvorivým blokom? Myslím si, že s tvorivým blokom sa skôr či neskôr stretne každý autor. Je to obdobie, keď akoby nápady stíchli a slová či melódie neprichádzali. Paradoxne, aj takéto chvíle sú súčasťou tvorby. Možno práve vtedy netreba tlačiť na pílu a naháňať inšpiráciu, ale dopriať jej čas. Niekedy stačí obyčajná prechádzka, rozhovor alebo chvíľa ticha. Keď tvorbu prestaneme siliť, často sa vráti sama. Možno v tej najmenej očakávanej chvíli. Čo robíš v momente, keď ťa zastihne tvorivý blok? Pýtam sa Benjamina Drápala z Českej republiky.
1: To je asi těžký, protože já jakoby nemám součástí svojí identity, to, že bych byl muzikant a že bych jako musel nějak pořád tvořit, aby věci byly v pohodě. Já většinou, když píšu písničku, tak je to z toho důvodu, že prostě potřebuji Bohu zaspívat nějakou písničku, protože to mi pomáhá utřídit si myšlenky a pomáhá mi to se vyjádřit jemu. A ještě nikdo jiný nenapsal, taky napíšu já. Jako asi to neberu, jako že je špatně, když je nějaká delší doba, kdy nic nevytvořím. Bylo by blbý, kdybych se jako pokusil něco Bohu dát a neměl bych co. A to se mi asi ještě úplně nestalo. Jakoby spíš se stává to, že po tom, co mu dám, není jakoby zveřejnitelný nebo není to dost dobrý na to, aby to bylo jako písnička, není to takový, že by prostě každý ostatní se k tomu mohl nějak připojit a tím pádem prostě si zvolím to ven nedat. A navíc jako stejně prostě jako těch věcí, co by člověk mohl dát, ven je tak hrozně moc a jako dělat si iluze, že se to někdy za život povede, to je asi jako zbytečný. Co bych jako poradil muzikantům, kteří teďka začínají, je možná právě jako neberte to tak, že musíte tvořit, jako to není váš životní úděl, jako váš životní úděl je milovat Boha a o to byste se měli snažit spíš, než o to napsat každý měsíc písničku nebo něco takového, jakkoliv je to jako Bohu líbí, když se něco takového děje, ale prostě neměl by to být ten náš jako driver, ten náš jako to, co táhne ten náš život dopředu asi, no. Proč nechcete mít tohle jako svou identitu? Protože potom, když se něco nepovede, když si budete prostě, jako když se vám právě stane nějaký kreativní blok a to, že jste muzikant nebo zpěvák nebo cokoliv rozkládáte, bude ta vaše identita, jako chvíli, co potkáte nějaký ten kreativní blok, tak z toho budete úplně v pytli. Jako bude od toho prostě záviset váš život, vaše hodnota, a možná potažmo váš sex s Bohem. A to je takový stav, který bych označil za nefajn. Takže asi bych vám doporučoval fakt se na to neupínat. Zároveň určitě to nejhorší, co si můžete udělat a co můžete udělat lidem kolem, je myslet si, jaký jste skvělý, protože pak třeba zjistíte, že nejste, někdo je lepší, někdo nikomu to nebude líp než vám. A se vám rozpadne ten váš svět a třeba přestanete skládat. A kvůli tomu, že přestanete skládat a přestanete to dělat, tak svět, církev a lidi kolem přijdou o spoustu požehnání a to není úplně dobrý.